0: poletie. E čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostite.
2: Poletie mám rád, keď sa vozím s bicyklom.
1: Radio Ine.